0: The Best na Radiu 180.
1: V Simply The Best pa bo danes možakar, ki je v 80-ih začel kariero pri Wham, potem pa se je v solo kariero izstrelil med nesmrtne. Simply The Best danes George Michael s tole balado Father Figure.